0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.

0: to v rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic
7: jin. Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
3: Je to tady a ne jinak. Dámy a pánové, krásné pondělní. Dobré ráno, krátce po celé. Po 6 ráno.

přátelé, to tak, a kde se vám to stane, aby vás probouzel samotný Ozzy Osbourne. Jako další nabídka od nás od ranního proudu, ranního éteru, Elišku Prodenu, a my se také pomalu, ale jistě blížíme ke 7:15. Dnešní počasí 10:14 ráno, 20 v průměru přes den.

Dámy a pánové, 21. minuta po šesté raní. Je to chvilinka, co jsme odstartovali a přitom už je 21. za námi. Vy nás zdravíte z Hlinecka, Jeníkov u Hlinecka v Čechách. Vašek zdraví a my zdravíme Vaška, Káju a Míšu. Každopádně hezké ráno vám všem tam.

0: boha, Jarmilo, co jsi to zase provedla?
1: No, pustila jsem rádio z výšky, jak jsi chtěl.
0: Ale zlato, já jsem ti přece řekl, pust rádio, hej, a přidej vejšky.
1: No, to je dobrý, zase za všechno můžu já.
2: Tak já se opustím v mobilu.
3: Rádio, hej, poslouchej. Rádio, hej, poslouchej.
4: Nemůžeš si rádio, hej, pustit na běžném rádiu? Pust si play na webu rádio.

Úžasná parta, jak jinak ACDC, 16 minut a po půl 7, hezké ráno, Radio Eter. Hraní Proud, pro vás, pro všechny v České republice, frekvence Radia Hej Praha. 29. srpen, to bude datum, na který se většina z vás rozhodně těšíte, protože tam odstartuje Rock in Hlinsko a přijede tam tato skvělá parta Traktor. 25 let, kluci budou slavit.

oblíbená parta v České republice, kapela Traktor. Jejich Šachounice v raním éteru. Kdo se vám ale líbí jako kapela a chodíte na ně na festivaly, to je parta 7 České Budějovice.

0: time, Rock for You. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, Rock for You.
1: Radio Hey. Radio Hey.
2: Dámy a pánové, my jsme si nejprve říkali tady s kolegou, že si dáme už stánku na malou krás. Ale pak jsme se rozhodli, že si dáme blues.

Tak přátelé, to nás navštívil na malou chvilečku jenom Honza Nedvěd. Karle, ty jsi člověče, hlas jak on úplně. No to je co? To je neskutečný. Miloš Dodo doležal krátce po celé po 7. ranní, hezké ráno, hezké vstávání. Dnes máme 24.

potřeba uvádět, kapela Duga, ano, já to stejně řeknu. A pozor, rozsvítilo se nám světilko Depo. Ve studiu existují dvě světla, On Air, to znáte, že jo, a Depo. To máme tady jenom my. Tak když se rozsvítí, tak to je ukazatel, protože technik Luděk potřebuje pauzu. Nemyslím on kvůli sobě, ale kvůli nám. Mikrofon doladit, ano. Říkejte prej něco těm lidem, já nevím co. Karle, co máme říkat? 7:45, jestli se vám chce nadat spínka, kde zpěte ještě. Chrňte dál. Karel říká, hrňte to tam. Treat her right, treat her good, take her home and make her feel the way she should. Když tak si, Luďku, říkej, co máme říkat. 1, 2, 2, 2. Hej, no, dobrý. Jsme asi, Carlos, hele, my jsme asi jedno, jediný studio v České republice, který si dovolí nastavovat technické parametry při živém vstupu a vysílání. Luděk pod stolem, to nikdo nevidí. Máme čas, řekni Aničce, jestli nám udělá kafe. Jano! Hej! Kafičko. Děkujem. Jestli se vám nechce spát, tak pojďte s námi tančit anebo zpívat. Pojďte! Jim on, drive!

co, jak se to dělalo? To se dělalo normálně v jiných rádích, jako jsme to dělali tak, že prostě třeba ve tři jsem skončil, zapíchnul, přišel technik, udělal to a říká, no to zítra už bude všechno all right, už to bude OK. No, tak to bylo. Ale jako když seš v profi týmu, hele, můžeš si to dovolit.

Tak to bylo rychlý. Luděk říká, je to tam. Jedem. To je rychlejší člověče než na F1, že?

Ale pozor, ozval se i také pan Josef z Úval u Prahy, který nás běžně poslouchá pravidelně, ale dnes napsal: Meldo, jedeme s rodinou z Neumohatě Rakousko, užít si trošku dovolené. Posloucháme, no tak my samozřejmě do auťáku zdravíme a přejeme vám celé rodině šťastnou cestu.

úžasná parádní bezvadná muzika. Brian Adams. V tuto chvíli v tomto času také sledujeme ale Prahu a skvělého Honzu Riedla, který se chystá na půl osmičku s námi společně v ředitelství silnic a dálnic.

0: Ano, muzika, kterou milujete, kterou máte rádi. Hraní Méteru. Co ale také dobře vnímáte a posloucháte, to je Ředitelství silnic a dálnic. Briefingy s Honzou Lidlem. Honzo, krásné ráno teď už.
1: Krásné dobré ráno.
0: Výborně, no tak máme to takový jako decentní, tak jestli si budeme povídat dneska Honzo takhle decentně, tak nám to vůbec nevadí. Vůbec, jako, no.
1: Decentně se docela i jezdí, teď jsem kontroloval zatížení české speciální dálniční sítě, je to na to, že je to pondělí ráno, ale taky je to poslední prázdninové pondělí, protože příští týden ten už je školní a všichni to víte, to znamená, pojďme si ještě užít opravdu tenhle týden, tak to ráno se jezdí docela opravdu, to slovo decentní na to sedí správně, trošku tak jako, že maličko nějaký zdržení je, samozřejmě ano. Typicky třeba D5 na napojení na Pražský okruh u Prahy, tak je, no kde jinde, než u Prahy na Pražský okruh, že ano. Tak tam je zdržení kolem 10 minut, což je takový to přibrždění, to si myslím, že tam už jsou na to zvyklí, jakkoliv samozřejmě to není v pořádku, my tu kolonu tam odsaď chceme dostat tou dostavbou rozšíření Pražského okruhu a napojení kapacitního napojení D5 samozřejmě a rozšíření po té D5 na 6. pruh. Potom je ještě husto trošku z jedné strany i z druhé strany před Brnem, před tím 196, ale tam je taky kolem 10 minut. Tam, kde je teďka hodně husto, tak to je D1, kilometr 175 ve směru na Prahu, tam je nehoda. Měl jsem to hlášený v levém jízdním pruhu, ale podle toho, jak rychle tam naskakovali, narůstaly ty časy zdržení, já jsem mluvil s našima dispečerama a ty říkali, je tam 10 a říkali, počkejte, teď mi to naskočilo na 19, teďka na 24, jo, takže to vypadá, jako kdyby tam bylo zablokovaná dálnice, ale nemám tam, teďka tam nekoukám kamerou, takže vám neřeknu, oficiálně je zablokovaný levý jízdní pás, to znamená ve směru na Prahu, směrem od Brna, ta nehoda je 175, to znamená v tuhle chvíli někde možná tak kolem 180. Počítejte si, že budete dojíždět nebo dojíždíte do kolony, tak pozor, pozor na to. No jinak celá ta republika je usměvavá a mě napadla jedna děsivá věc a sice, že kdykoliv jsem v rádiu Hej dostal takhle chviličku pár minut, tak jsem se na vás vrhnul a mastil jsem do vás opravdu informace v zajímavosti, termíny, data, kilometry a tuny a možná už toho máte dost, třeba byste se jenom chtěli na něco zeptat, poslouchám.
0: No jo, tak jako zeptat, že jo, tak jako můžete se ptát veřejnosti, jo, široká, protože, ale můžete nám to potom teda jako psát a my to musíme takhle jako zavíst, Honzo, jo, aby prostě ty lidi o tom věděli a mě sem hodili pár teda informací na Honzu Lidla a samozřejmě já jenom se zeptám třeba sám za sebe, my jsme startovali Vysoké Mýto a okolí, že jo, my tam víme, že tam ten kruhový vlastně obchvat nebo vůbec ta hlavní trasa se tam dělala nová, už je to hotové nebo máme to všechno otevřené nebo jak to tam vlastně vypadá, to možná byl jeden z dotazů minulých.
1: Mluvíme o dálnici D5 a ano. Od Pardubic směrem Vysoké Mýto Litomyšl. Tohle to je jedno velké staveniště, po části toho staveniště už úspěšně jezdíte. Ano, v pátek jsme dávali do provozu D35 a taky jsme si to říkali v pátek ráno mezi Pardubicema a Vysokým Mýtem. Tam ještě není hotový tunel, jmenuje se Homole, ale my jsme tam udělali takový bypassek, to znamená v tuhle chvíli už nebo co, v tuhle chvíli od pátku už normálně jezdíte plynule po dálnici od Prahy Poděbrad Pardubic nebo Hradce, odkud se vám chce, až za Vysoké Mýto, což znamená, že Vysoké Mýto v tuhle chvíli si myslím, že kdybyste se šli podívat do sběrných surovin nebo do sběrného dvora, tak tam už jsou vyházený ty jejich slavní semafory z centra, protože už je nepotřebujou. Naopak teďka myslím si, že poptávají takový ty pítka na minerálku, protože z Vysokého Mýta dříve transitního rozpůleného města je teďka klidová lázeňská zóna. Teď totiž zásadním způsobem to, jak vlastně všichni přijedou po dálnici nebo projedou po dálnici kolem Vysokého Mýta, tak už ani ty, kteří zkoušeli kalkulovat, jestli by nebylo rychlejší projet Mýtem, než najíždět na dálnici, potom se sjíždět z dálnice, bo to bylo 6 kilometrů, ale důležitých 6 kilometrů, tak v tuhle chvíli odpadl i tady ten v úvozovkách zbytkovej dopravní proud. To znamená, opravdu, já si myslím, že od pátku, ještě jsem se tam nebyl podívat, ještě jsem se starostou nemluvil, no tak jako já si myslím, že oni slavili, takže asi moc mluvit nemohli, tak jsem nedostal informace, jak to tam vypadá, ale myslím si, že opravdu fakt jako z Vysokého Mýta je klidová zóna a to též příští rok v srpnu čeká Litomyšl.
0: Yes, ano, sir. Krásný. Honzo, já možná za všechnu veškerou veřejnost, která nás poslouchá, která sleduje Ředitelství silnic a dálnic, která jezdí dnes a denně, tak je něco, čeho bychom se měli nějako, jakoby, co by nás mohlo třeba překvapit na cestách nebo teďka v nejbližší době, protože ještě stále jezdíme a frčíme na ty dovolený, tak možná se zeptám jenom takhle ze široka, je něco někde, co by nás překvapilo nebo může překvapit?
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli vlastně všechny ty dlouhodobé rekonstrukce běží. To, co nás může překvapit, tak to by nás překvapit nemělo. A sice to je prostě jako nával na dálnice příští, nebo teďka po tomhle víkendu, a sice sobota, neděle, ano. To budou ty návratovky. Takže bacha na to, já na vašem místě bych, řekněme, buď vyrazil o něco dřív nebo o něco později, abych se nezúčastnil ty největší hrůzy. Předtím, než bych jel, i když tu cestu znám, dal bych si navigaci. Zároveň bych zavolal 800 280 281 a hezky bych poprosil dispečery ředitelství silnice dálnice, jestli by mi poradili nebo řekli, jak to přede mnou vypadá. No a potom bych jel opatrně, nerozčiloval bych se a dorazil bych domů a užil bych si krásný úplně poslední zbytek prázdnin. Kdyby někde bylo zlé, tak se domluvme, že já volám, ať už je jakýkoliv čas denní či noční, do rádia a varuju, jo?
0: Krásný, Honzo, moc děkuju, já už jsem se takže řeknete, a než bych vyrazil, tak bych si dal panák. To naštěstí ne. Každopádně, Honzo, moc děkujeme, bylo to hezké a příjemné a těším se na další briefing Česká republika, ředitelství silnice a dálnice Honza Riedl. Díky moc, mějte se hezky.
1: Přeji krásný poslední prázdninový týden všem, a to nejenom i řidičům. Hezký den.
0: Děkujeme.

0: Rádio Hej.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
0: Radio Hey. Radio Hey.
7: Dámy a pánové, další čas, další hodina. Radio proudu.

Dámy a pánové, ve 4.9 se podívali společně s vámi na vlnách a frekvencích rádia Hej do italského Terstu 1993 Rhapsody of Fire. Sluná Itálie. Je úplně jasné, že v playlistu ranního proudu pokračujeme i nadále. Rhapsody of Fire za námi, před námi Freedom Call.

bezvadná muzika od Freedom Call. 9 minutek, tedy skoro 10, ještě do půl deváté. Se užíváme, sledujeme také školní lavice. Ano, je to tak, bohužel. Prázdniny utíkají a utečou už velmi rychle. Už v úterý 1. září usednou školáci i středoškolští studenti zpět do lavic vstříc dalšímu roku studia. Jiná bude letos zejména výuka v prvních třídách, kam zamíří přibližně 115 000 dětí. Velké očekávání i obavy zbuzují především důsledky omezení odkladů, které do lavic přivede i ty, kdo by podle starších benevolentnějších pravidel zůstali ve školce či přípravné třídě. Výčet změn přinášejí novinky.cz. Mrkněte na to.

0: Showtime Rock for you.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Pánové z Metaliky obohatili ranní proud na frekvencích Rádia Hej. Jak se říká poště v České republice, 6 minutek do celé, to už mnoho nezbývá. Ale my to doplníme a vyplníme.

Krásně makáte s námi společně, Citron. Ještě jenom pár okamžiků, pár sekund, pár vteřin. Ale ty ještě vyplníme také.

Simona a Marek nás zdraví z Letče nad Sázavou. Jsou v kempu ubytování, jdou na loďku za okamžik a říkají a píšou mi. Ukaž, podej mi to, já to fakt nemůžu přečíst bez brýlí, počkej. Leda, to je rychlost jízda. Nemůžeme takhle rychle pádlovat. Je to skvělé, posloucháme. Děkujeme, samozřejmě zdravíme Letče nad Sázavou.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Hey, hey!
3: Frčíme dál. Aleš vás pozdravuje z lázeňského pobytu. Tak ne už Luděk jenom, ale už i Alda si jezdí do lázní. Já tam ještě nebyl.

důležité ale změnit, že nás čeká v září, koncem září, 50. díl Krajánku s Petrem Martinákem společně se mnou a dostaví se mraky hostů, ale mraky hostů. Třeba Ruďa Sobota, Vlasta Burian, Oldřich Nový, Ringo Čech. Nebude chybět ani Luďa, Luděk Sobota, samozřejmě také náš Václav Miloš. Ale pozor, jednoho nezmíním a to bude nová persona. A věřte, že se budete divit.

Highway Duel, ICDC, desítka je tady, 10. minuta, po 9. raní. Nezapomeňte, že Moto Lužany se kvapem blíží, 28, 29, srpen, závěr prázdnin. A tam to můžeš rozjet na plný koule. Moto Lužany.

legendární bezvadná úžasná fantazie, je to krátce pošlo na 10. Bohužel hlášená dopravní nehoda. Na silnici 2/276. Je to katastro obce Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, nehoda. Od této chvíle pozor, jsou tam osobní a dodávkové vozidlo.

silná švédská formace Hammerfall, dynamická sestava. Těsně před půl desátou, dnešní počasí bude okolo 20-22 stupňů max. Co se týká dnešního dne, během odpoledne, ale pozor, teploty už od příštího týdne zase letní.

poznáváte Franta Sahula. Skoro ve 3:45 stále s vámi společně raní ETR, raní proud. Raní směna. Kapela Pumpa Praha je tady a už jsou připraveni Michal Němeček, Miloš Mařík, Lupoš Mastilák, Milan Bogolebeba, Robert Kleidl Bicí.

muzika od kapely Pumpa Praha. Jinak vy nám dáváte informace, že jezdíte pro školní pomůcky a potřeby a přitom posloucháte Radio Hej. Z plných plic a valíte to v autácích. Ale to nás těší, to jsme rádi. Každopádně opatrně za volantem. A je tady hudba, co? Hudba Praha. Valíme to sami společně na beatové lajně.

Ano, je to tak, hraní ETH, hraní proud, to je skvělá muzika. Nejenom česká, ale samozřejmě i zahraniční proud, a svalíme. Ale v tuto chvíli, česky hezky, jak se říká, hudba Praha, časy zlý, Lucie.

0: Jezdíme do Kutné Hory a Kutná Hora konkrétně se říká hudebně narodila dvě skvělé party a kapely, tak jedna je Volkčoka, jistá druhá Rybičky 48, ale tohle už je Volkčok, guys. Honza Křížek, Martin Křížek, Luboš Moravec, Pavel Plašil, Jan Honza.
1: Doberem si jednu po druhým, stavitel, očistec, ještě jeden bývá.

se tady s námi nacházíte společně v Kutné Hoře na Hoře. Tak je to úžasné, děkujeme vám. Volkčok Ice. Vydržte s námi tady, dejte si zatím vínečko, protože jsou tady ještě...

co jste přišli na týhle hoře s náma pobít. A rozloučíme se ještě jednou skladbou a proto přichází, aby už ho vidíte na stage, Laďa Křížek.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šiklend!

0: Další kapely Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.

0: Dámy a pánové, ještě jedna krátká hudební pauza a to už je skoro za námi. 8. minuta, respektive 9. před námi, po 10.
1: Full time rock for you. Hey Radio CZ.

Vaše oblíbená další muzika, Head Guy, 4.11. My frčíme dál s ranním proudem. Další muzika nás čeká, samozřejmě mrkneme jenom v rychlosti na sport a aktuálně na lední hokej Extraliga.

to tak a k přestupu mladího hokeje víceméně extraligy se odhodlalo víc extraligových klubů, o to zajímavější to bude v letošní sezóně, protože třeba Karlovy Vary nabrali schopného kanadského hráče. Já nebudu ale předbíhat, protože to nechám pro Pavla Hrinka, který nám to objasní v dalším pořadu Hokej živě na vlnách a rádiu Hej. Tak se nechme překvapit, jak to všechno vypadá, jak to dopadne.

pánové, možná poznáváte a věřím, že asi ano, tuhle tu skvělou muziku Simple Minds. Skotská rocková kapela, start 1977, Glasgow, velké hity.

No a kdo si myslí, že jenom tvrdý rock a metal graduje a gradoval, tak pozor. Rock popová scéna má spoustu světových příznivců a fanoušků, jako třeba Depeche Mode.

přesně tohleto, 1980, Anglie, je to úplně jasné, Depeche Mode, Dave Gahan, Martin Moore, Andy Fletcher, Vince Clarke.

pozor, na předních příčkách až do roku 1999 až do roku 2000 se úžasně umístěvala také formace Four Non Blondes, stále v žebříčku rock popových hudebních cen.

Dámy a pánové, úžasná muzika v našem finále dnešního pořadu a programu Ranního éteru, Ranního proudu, Four Non Blondes, Linda Perry. To platí ale i o neméně slavných Cranberries za malý okamžik.

Také se jim říkalo skvělá irská čtyřka v čele se zpěvačkou Dolores s nádherným hlasem. 1989. Irové.

Dámy a pánové, ať chceme nebo ne, tak jsme se dostali k posledním minutám, k poslední stopáži, jak rádi říkáme. Kluci to ještě naposledy tady zamlžili. Byli jste úžasní, byli jste skvělí jako vždycky, jako každý týden, ostatně jako každý všední den, od pondělí do pátka. Luďku, už nemusíš mlžit.

nezapomeňte tedy, že nás čeká hokejová extraliga a znovu rozeběhneme duely živě live na vlnách a frekvencích rádia Hej. V září nás nemine ani 50. díl Krajánku a přijdou hosté. A nebude jich málo!

Je to tady a teď už nezbývá nic jiného, než si dát dobrou kávu ještě a vyrazíme na oběd a pokud právě vy obědváte, tak vám všem přejeme dobrou chuť. A zdravíme také na náš hlavní stan do Prahy, ale i milou veřejnost v Praze, která nás poslouchá. Děkujeme!

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Deli, nesou v pekle všichni veselí, nesou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Radio Hey. Zůstaň s námi na Hey.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio. If you open the book, turn the page, take a look, find the truth.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Zpětně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

Naší kapely Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na GoOut. Více info na www.motolužany.cz.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šikland!

0: Krásné odpoledne, výjimečně pondělní. Ano, slyšíte Jirku Veselýho na Rádio Hej. Vítám vás, užijeme si spoustu hudby určitě a pokusím se udělat všechno pro to, aby začátek pracovního týdne byl pro vás ten nejlepší. Samozřejmě to nebude jen o hudbě, bude to o spoustu informací, aktualitách a i pozvánkách. Ale nebudeme teď dlouho mluvit, pojďme si užít Van Halen.
1: Ať jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hej, Hej, Hej.

A dnes svůj svátek slaví všichni Bartolomějové. Jméno má aramejský původ a nejčastěji se vykládá jako syn Talmajův. Samotné Talmaj se dávají do souvislosti s brázdou nebo oráčem. Takže je to vlastně jméno s docela poctivým zemským základem. V Česku žije okolo 800 Bartolomějů a jejich průměrný věk vychází kolem 24 let. Není to tedy jméno, které potkáte na každém rohu, ale když už přijde, člověk si ho zapamatuje. Všem Bartolomějům tedy všechno nejlepší a tím dnešek nedělá brázdy na čele, ale spíš dobrý start do týdne. Bartolomějům jsme tedy popřáli, teď jim k tomu pustíme něco, co má větší tah než pondělní kafe. U nás na rádiu Hej totiž dostane prostor čistý rock and roll.

Nejen pro všechny Bartoloměje jsme teďko měli dvojitou dávku rock'n'rollu. No a jelikož je 24. srpna, kdy právě Bartolomějové slaví svůj svátek, tak se samozřejmě podíváme i na to, jaký den se připomíná napříč celého světa. A to například den zvláštní hudby. Takže kdo má vlastně doma desku, kterou rodina nechápe a sousedi se jí bojí, dneska má oficiální výmluvu. Dále se také připomíná Den proti diskriminaci kvůli hudbě, stylu anebo oblečení. Ten vznikl jako reakce na násilí vůči lidem z alternativní scény. A to je dobré říct docela teďko nahlas. Tričko, účes, ani muzika nejsou důvod, aby si někdo hrál na soudce. No a potom se také připomíná Den vaflí, Den nožů anebo Den broskového koláče. Takže dnešní menu může znít vafle, koláč a ostrý nůž jen na nakrájení, ne na pondělní náladu. No a den zvláštní hudby si vezmeme za svůj. V rádiu, které se nebojí kytar, se to říká skoro samo. Kalendář jsme tady prolistovali, teď už žádná vafle, žádný koláč, ale pořádný kus muziky na rádiu, hej.

0: Black balloon. To znamená černý balón. No, doufám, že to není moc černé na silnici. Pojďme se podívat.
1: Z opatrností projíždíte na dálnici D1, kde ve směru na Brno 47. kilometru je po požáru odstavená dodávka. V místě se kolona netvoří. A z opatrností také projíždíte na dálnici D1, kde na 71. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Moc děkujeme, Petře, tolik silnice. My zůstáváme v pruhu, kde se nebrzdí. Teď si vychutnáme Manover.

0: Shell Shock od Manover.
1: No, šokovaný možná trošičku jsme, i když, pravda, počasí, který teďko nás přepadlo po ránu, protože je docela zima, tak asi je odpovídá ke konci srpna. Ale pojďme se podívat, jak vlastně dneska ještě bude a v následujících dnech. Protože dnes, hlavně kolem Prahy a středních Čech, bude okolo 22 stupňů, v Brně potom zhruba 25 a v Ostravě taktéž 22. Vítr bude většinou slabší, takže vlastně žádná dramatická scéna. Na horách je chladněji, ale pořád příjemně. Ve Špindlu bude kolem 16 stupňů, Karlově Studánce zhruba 17 a Železné Rudě asi 20 stupňů. Takže na výlet dobré, jen ráno je opravdu znát, že srpen už pomaličku brzdí. Potom ve středu se teploty lehce zvednou a ve čtvrtek a v pátek by dokonce mohly atakovat 30. Jenže v pátek už zároveň přinese větší šanci na bouřky a přehánky, a to hlavně v Čechách a na horách. Sobota pak už bude proměnlivější a chladnější, ale to už je velice dlouhodobá předpověď. Pojďme se podívat taky na rekordy, protože rekordní maximum se píše z roku 1807 a to tehdy naměřili 34,2 stupně. A naopak nejnižší hodnota byla 7,9 stupně a to z roku 1940. Dlouhodobý průměr je lehce vyšší než dnešní teploměr ukazuje, i když asi jak kde, je to přesně 22,8 stupně, takže se pohybujeme zhruba okolo toho. No, počasí máme za sebou, mraky necháme venku a v rádiu se vracíme k jistější předpovědi. Teďkon si dáme cover verze, ke kterým se později zase vrátíme.

První dnešní cover verze byla od Ice Nine Kills a tentokrát si vzali na paškal skladbu Someone Like You. Originál samozřejmě patří Adele. Vyšel v roce 2011 na albu 21 a z jednoduché klavírní balady se stal jeden z jejich vůbec největších hitů. Ice Nine Kills se do něj pustili už v roce 2012, tedy ještě dávno předtím, než se naplno proslavili svou hororovou image. A místo toho, aby jen přidali hlasité kytary, nechali skladbu postupně vyrůst z klidnějšího začátku až do pořádného post-hardkorového nářezu. To jste mohli slyšet. Jinak druhá cover verze byla, ta teď dohrála, My Chemical Romance a ještě The Used to zpívají. Písnička je samozřejmě Under Pressure. Originál, to určitě všichni znáte. Legendární spolupráce Queenu a Davida Bowieho z roku 1981. Verze od těch dvou, mám na mysli cover verze, vznikla v roce 2005, kdy obě kapely společně jezdily turné Taste of Chaos a skladbu hrávali společně na závěr koncertů. Pak ji nahráli i ve studiu a 12. dubna roku 2005 vyšla jako charitativní single. Výtěžek směřoval přes organizaci Music for Relief na pomoc obětem ničivé tsunami v jihovýchodní Asii z roku 2004. No a teď nás ještě čeká samozřejmě třetí cover verze a tou bude Joey Ramone a velice známá písnička. What a Wonderful World. Originál samozřejmě proslavil v roce 1967 Louis Armstrong. Jeho verze je pomalá, klidná a dnes patří k nejslavnějším optimistickým písním vůbec. Joey Ramone ji ale vzal úplně po svém. Místo orchestru dostanete rychlé kytary, punkové tempo a necelé 3 minuty energie. Nahrávka vznikala v době, kdy Joey bojoval s rakovinou, což tomu pozitivnímu textu zpětně dává docela silný význam. Cover vyšel na jeho prvním solovém albu Don't Worry About Me v roce 2002. Joey se jeho vydání ale bohužel nedožil. Zemřel v dubnu roku 2001 a deska tedy vyšla posmrtně. A ještě jedna taková zajímavost. Album uzavírá skladba Don't Worry About Me, takže kombinace názvu desky a What a Wonderful World a okolností, za kterých vznikala, působí skoro jako Joeyho rozloučení. Armstrongovy pohodové klasiky udělal punkovou jízdu, ale optimismus originálu tam nechal. Pojďme si to vychutnat, právě teď vám to posílám do vašich uší a jsem zvědavej, jestli tu energii tam ucítíte.

ještě než přijde na řadu fotbalová rubrika, a to hlavně teďkon, protože o víkendu nás čeká derby, tak se podíváme na nějaký novinky, co mě zaujaly napříč internetem. A nejvíc asi, jelikož víme, jak se nám jezdí po těch silnicích a dálnicích našich, tak mě zaujala a potěšila hlavně tato novinka. Protože řidiči mají od pátku k dispozici nový 6,2 km dlouhý úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Stavba vyšla po valorizaci na 1,46 miliardy korun bez DPH a trvala přibližně 2 roky a 3 měsíce. Hotový je také provizorní sjezd za tunelem Homole, takže se nový kus dá napojit na dálniční obchvat Vysokého Mýta. Samotný tunel Homole ale hotový ještě není. Řidičům se má otevřít před létem 2027. Pak tady mám tip pro fanoušky Harryho Pottera. V pražských Letňanech je totiž od začátku srpna otevřená velká putovní výstava Harry Potter The Exhibition, kterou už po světě navštívili více než 4 miliony lidí. Není to přitom jen výstava, kde člověk chodí kolem vitrín. Jsou tam originální kostýmy a rekvizity. Prostředí inspirovaná bradavicemi a návštěvníci si můžou vyzkoušet třeba fanfrpál, přípravu lektvaru a nebo přesazování mandragory. Část expozice ukazuje také zákulisí filmu o Harrym Potterovi a fantastických zvířatech. Výstava je v hale 6 PVA Expo Praha Letňany, otevřená je každý den. Nejlevnější vstupenky na konkrétní čas potom začínají na 550 korunách a flexibilní vstupenka stojí 790 korun a potom ještě je tam VIP vstupenka, která začíná od 1200. A pak mě ještě zaujala novinka. V Americe se začíná rozjíždět docela zajímavá konkurence klasickým taxíkům. Zoox, který patří Amazonu, nasazuje vlastní autonomní taxíky a tentokrát nejde o normální auto, ze kterého někdo odstranil řidiče. Vozítko bylo od začátku navržené jako robotaxi, takže nemá volant ani klasické pedály. Uvnitř jsou 4 místa a cestující sedí proti sobě, podobně jako ve vlaku. Zoox už své vozy provozuje v Las Vegas a San Francisco a chystá další rozšíření. Firma uvádí přes 3 miliony bez řidiče a téměř milion svezených lidí. To je něco neskutečného. No, výroba se má pořádně rozjet. Továrna v Kalifornii má mít kapacitu až 10 000 robotaxi ročně. To jsem na to zvědavej, ale tak to je zatím v Americe. V Čechách myslím si, že cokoliv takhle nového, co zkouší, ať už v Americe nebo Číně, uvidíme za strašně let a myslím si, že za neskutečný prachy. Pojďme zpátky k muzice, než se vrhneme na fotbal.

0: vyrovnali se zbrojovkou Brno 2-0. Červená karta potom padla v Olomouci, kde Pardubice dohrávali bez Jana Trédla. A jediná penalta ta byla v Brně, kdy Karabec ze Sparty zavíral vlastně spartianský výsledek na 4-0. Můj minulý tip byl Slávie Bohemka a tipoval jsem, že Slávie vyhraje 2-0. No, derby nakonec skončilo 2-2 a těžko říct, jak by to dopadlo. No, k tomu se ještě vrátíme. Plzeň je potom první tým, který vyměnil trenéra. Martin Hyský byl odvolán a nahradil ho Radoslav Kováč, kterého čeká jako premiéra odveta v Evropské lize, protože právě Plzeň byla jedním z týmů, který si víkendový ligový zápas nechali odložit. Koukneme teda ještě na tip na další kolo, kde je úplně jasné, co si asi vyberu za zápas. No bude to pražské derby. Derby pražských S, Sparta Slávie, který se odehraje v neděli 30. srpna od 20 hodin. Poslední zápasy ovšem napovídají jednoznačně ve výhru Sparty, ale v derby se nikdy nesmíme dívat na aktuální formu. To je úplně jiný zápas. O tom jsme se přesvědčili, no snad pokaždé, v každém zápase. Sparta doma sice zatím válcuje všechny, včetně Lyonu, a i tak si tedy myslím, že Slávii porazí. Můj tip je, no, 3-1. Oba dva týmy obměňují kádr, ale Spartě se to zatím daří lépe. Uvidíme, jak říkám, derby je pokaždé jiný zápas. No a pojďme se taky podívat na chyby rozhodčích. A tady se právě vracíme hlavně do zápasu Slávie Bohemians, kdy vlastně po internetu letí diskuze o zákroku kopačky slavistického Nguesana do hlavy Václava Pilaře z Bohemky. Václav Pilař hlavičkoval balon v úrovni své výšky, to znamená nesklonil se nějak výrazně a slavistický obránce ho trefil tak, že si Václav Pilař odnesl 10 stehů. Výsledek, že dostal pouze žlutou kartu. A za 5 kol je to už třetí diskutabilní červená karta, kterou Slávy bylo odpuštěno. Tohle se tedy odehrálo v 90. minutě už za stavu 2-2. Jasně, pak by třeba Bohemka ještě hrála zhruba 5 minut takovou tu fózovku, přesilovku, buch, jak by to dopadlo, ale to je jedno, to už je za námi. Pojďme se ještě podívat na Evropu, protože Plzeň v Evropské lize prohrála v Bělehradě s Červenou hvězdou 3-0 a doma bude muset tahat hodně těžký kámen. Hradec naopak v konferenční lize vytáhl parádní závěr v Aténách. S Panathinaikosem prohrával 2-0, ale Abdullah Umar dal v 89. a v 90. plus 6. minutě 2 góly a tím vyrovnal na 2-2. Jablonec potom prohrál v Rangers 1-0, takže doma je to pořád otevřené. Mimo jiné začaly i ostatní evropské soutěže. Vyhrát zvládli například Real Madrid, Barcelona či Manchester City po skvělé otočce v závěru. Naopak hned z kraje ztratili Liverpool, Atletico Madrid a nebo černý koně Premier League, Manchester United i Tottenham, kde chytá náš český brankář, který doufejme, že chytne formu natolik, aby byl pozvaný do reprezentace. No ale pojďme zpátky k muzice. Do konce hodiny vám můžu slíbit ještě Queeny.
1: Rádio Hej! No chlapče, to už tady bylo. A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: ten správný drive, auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 Kč měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 Kč měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Brněnech 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

4 minuty po 3 hodině a tudíž nám začala česká hodinka. Česká i slovenská. Nebudeme zapomínat na naše bratry. No a v téhle hodince se samozřejmě můžeme těšit na to, že si vzpomeneme na minulost, historii a důvod k oslavám různých Alp, narozenin. No uvidíme, nebudeme předbíhat, ale zároveň se můžete těšit na koncertní, filmové anebo hudebně albové novinky. No, to všechno v téhle hodince, ale tu českou začneme s Dimitry, anebo ještě těsně předtím Daniel Landa.

Dimitri a jejich písnička s nadějí. Neuvěřitelné, krásné. No, pojďme se teďko nejdřív podívat do minulosti, než budeme žít přítomnosti a následně si dáme budoucnost v podobě pozvánek a tak dále, a tak dále. Jelikož máme 24. srpna, tak se koukneme do roku 1945, kdy se narodil Ken Hensley, klávesák, kytarista a autor v Uriah Heep. Podepsaný je pod skladbami jako třeba Easy Livin' a nebo i Lady in Black. To jsou nejznámější hitovky téhle skupiny. 24. srpna je významný i v roce 1975, protože tam začali Queeni ve studiu Rockfield pracovat na Bohemian Rhapsody. 6 minut, opera, rock a skladba, u které by vydavatel dneska nejspíš taky říkal, tohle se do rádia nevejde. A přesto se to vešlo do dějin. Pak mrkneme ještě na rok 1995, protože tam Microsoft spustil Windows 95. A k reklamní kampani si vzal hitovku Start Me Up od Rolling Stones. Rocková skladba tak pomáhala prodávat operační systém. To je 90-ková verze spojení kytar a dokonce i kanceláře. A když už dnes budeme v poslední hodině u kysáku, ano, dnešní dvoják bude o kysácích, připomenu i takový předvečer narozenin. Gene Simmons slaví 25. srpna, což je vlastně zítra, takže si ho dneska můžeme vzít trochu dopředu. Historie dohrála, teď zpátky do české hodiny a další skladby z našeho českého playlistu.

Na karneval vás zvát nebudu, ale na koncerty nebo festivaly velice rád. A začnu rovnou festivalem, a to Rock in Hlinsko. Ten je v sobotu 29. srpna v pivovaru Richtář v Hlinsku. Areál se otvírá ve 13 hodin a hned od 14 hrajou třeba Lady Kate, potom Kokot Minute, Alkehol, Koblížci, Trautenberg a ve 22 hodin se můžete těšit na traktory. Vstupenky jsou přes Go Out, v předprodeji se uvádí cena okolo 495 až 990 korunách. Druhá věc je potom Dimitri Sabat. Ty jsou taktéž v sobotu a jsou v areálu Kamínka Roštín. V programu jsou samozřejmě Dimitri, jak to napovídá z názvu, a k tomu se připojí ještě Arakain. Plus tam budou doprovodné věci pro fanoušky, jako podpisovky a setkání s kapelama. Vstupenky jsou uváděné kolem 1300 korun přes oficiální prodej. A do třetice si dáme vinohraní ve Viniu ve Velkých Pavlovicích. To je taktéž sobotu 29. srpna. Pro rokové ucho tam jsou hlavně Turbo, Argema, Desmod a tři sestry Revival Banda. Vstupenky se uvádějí okolo 900 korun. Takže Hlinsko pro tvrdší český rock, Roštín pro fanoušky Dimitri a Arakainu a Velké Pavlovice pro rock samozřejmě s vínem. No, výběr je slušný, jen domů už pak prosím neřídit. Pozvánky jsou venku, my teď uděláme koncert bez fronty u vstupu. Těšit se můžete v následujících minutách třeba na Vypsanou fixu, Katapulty, Davida Kolera a nebo teď Tři sestry, ale v originále.

kina začneme úplně jasně pro naše publikum. Ghost to Big to Rick. V koncertní film kapely Ghost má premiéru 26. srpna a nabízí záznam ze dvou vyprodaných koncertů v Mexico City. Frontman Tobias Forge a jeho parta bez mobilů v publiku, takže žádné moře displejů, ale koncertní rituál. Druhý tip je Vzpoura. To je akční thriller od Jean-François Richetta. A hrajou zde například Jason Statham, Annabelle Wallis, Jason Wong a nebo Roland Muller. Statham v akčním thrilleru je jako dobře zapojený aparát. Víte, co čekat, a když to funguje, není třeba moc filozofovat. A z návratu do kin stojí za zmínku jednoznačně Terminator 2, den zúčtování. Když se Arnold Schwarzenegger vrací na plátno s Terminátorem 2, tak pořád je to větší jistota než půlka nových akčních filmů, co vychází. No, kino zasíná, stroje necháme Terminátorovi a my se vracíme k české muzice. Jak jsem říkal, těšit se můžete třeba na Katapult anebo Davida Kolera právě teď.

další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na GoOut. Více info na www.motolužany.cz.

deskách kolem dnešního data musíme začít určitě u Kisáku. Kiss Destroys Anaheim 76. To vyšlo 21. srpna a poprvé oficiálně otevírá koncert z Anaheimu Stadium z roku 1976, kde tehdy hráli pro víc než 42 tisíc lidí. Ten samý den vyšla i reedice Queen Live at Wembley Stadium a dokonce i Rolling Stones vydali 40 Licks jako čtyřvinylovou reedici. Stones zmiňuju schválně, protože tohle je přesně věc pro lidi, kteří doma ještě mají poličku jen na těžké desky. Z tvrdšího kalendáře potom na pátek 28. srpna vychází Bertrude, Pure Ecstasy, dále Camelot, Dark Asylum, a nebo třeba Mastodon, Marrow Deep, a nebo i In This Moment, Witch. No, mrkněte i na ostatní novinky, já nejradši koukám na Bonton Land, to je asi nejlepší, takže mrkněte, objednejte a my se vracíme zpátky k hudbě, Vypsaná fixa právě teď.

0: No a jak to teďkon vypadá na silnici? Pojďme tam kouknout.
1: Silný provoz a dopravní omezení přibrzdí řidiče na dálnici D1 na trase Zvyškova na Brno, kde se popojíždí od 210. kilometru Holubice až exit 196. Zdržení je tam okolo 20 minut. A 15 minut se řidiči zdrží při příjezdu do Brna po dálnici D2, kde je kolona od 3. kilometru Modřice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Mnohokrát děkujeme a když už jsme u té dopravy, u aut a obecně, tak jestli pak víte, proč při parkování stišujeme rádio? No určitě se vám to už někdy stalo. Prostě jedete, rádio samozřejmě naplno, kort rádio hej, a potřebujete zaparkovat, zacouvat a automaticky stlumíte rádio. No, je to zajímavý, ale odpověď je v našem mozku. Pozornost totiž nemá nekonečnou kapacitu. Když děláme něco náročnějšího na zrak, třeba couváme mezi dvě auta, hledáme číslo domu, nebo jedeme někde, kde to vůbec neznáme, mozek potřebuje víc kapacity na zpracování toho, co vidíme. Jenže zároveň pořád zpracovává i zvuky kolem nás. A čím složitější je úkol před očima, tím víc nás může hlasitá hudba nebo mluvené slovo rušit. Instinktivně se si tedy rádio stlumíme a mozku tím trochu ulevíme. Zajímavé je, že vědci podobný efekt opravdu pozorovali v experimentech. Když lidé plnili náročnější zrakový úkol, jejich schopnost správně reagovat na zvuk se zhoršovala. Mozek jednoduše upřednostnil to, co bylo v danou chvíli důležitější. Proto si rádio stlumíte při parkování, ale na prázdné dálnici vám může hrát pořádně na hlas. A řízení zvládáte úplně normálně. Takže až příště budete hledat adresu a automaticky sáhnete po hlasitosti, nejste divný. Jen si váš mozek právě řekl, hele, teď potřebuju trochu klidu, já se snažím koukat. Akorát je trochu urážlivý, že můj mozek zvládne řídit auto a poslouchat muziku. Ale jakmile mám zacouvat mezi dvě auta, jedna z těch činností musí okamžitě skončit. Teď naštěstí nikdo parkovat nemusí, takže hlasitost zase doprava, pokračujeme na rádiu, hej.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

Možná si říkáte, máme českou hodinu, co to zase hraje. No ale Support Lesbian, to je česká kapela. A vznikly dokonce už v roce 1992. Takže ne všechny české kapely musí zpívat česky. No a pojďme ještě na sport. Do konce hodiny stihneme sport a pak ještě nějaký malinký překvapení. No, pojďme na Formuli 1. Protože ta se jela po delší letní pauze. A jela se v Nizozemsku, v Zandvoortu. A nevyhrál tam domácí Max Verstappen. Ba naopak, po druhé za sebou vyhrál Lando Norris z McLarenu. Druhý dojel potom Kimi Antonelli a třetí George Russell. Domácí Max Verstappen skončil hned v úvodu po nehodě. Takže Zandvoort dostal příběh, který si domácí fanoušci úplně neobjednali. Norris má druhou výhru za sebou. Antonelli ale dál drží čelo šampionátu. Na bednu útočil i Lewis Hamilton, jenže nejen kvůli jeho týmovému realizáku, ale i jezdci Leclercovi se tak nestalo. Tenis potom vrcholí a blíží se do nejbližšího a největšího Grand Slamu. V Cincinnati, což je příprava, vyhrál mužský turnaj Arthur Fils, který porazil Francesca Tiafoe. U žen se hodně mluvilo a fandilo Sáře Bejlek, která bohužel skončila v semifinále, kde nestačila na Coco Gauffovou. Ale před US Open ukázala opravdu velký týden. Kvalifikace právě na US Open, což je ten poslední Grand Slam letošního roku, začínají dnes. A hlavní turnaj je pak na programu od neděle 30. srpna. Rozlosováno ovšem zatím nemáme, tak uvidíme. No a ještě se vrátíme zpátky k evropskému fotbalu, protože se ve čtvrtek hrajou odvety, a to jak Evropské ligy, tak konferenční ligy. A Plzeň bude doma proti Červené zvězdě dotahovat manko 3 gólů. Prohráli 3-0. Hradec má po remíze 2-2 s Panathinaikosem reálnou šanci a Jablonec potřebuje otočit domácí odvetu po porážce 1-0 s Rangers. Pak už budeme čekat na losování skupin. Uvidíme však, u kolika českých zástupců. Slávie, Sparta i Plzeň to mají jasné. Akorát Plzeň tedy bojuje o Evropskou ligu. Pokud prohraje, nebo spíš nedokáže smazat 3-gólové manko, půjde do konferenční ligy. Ale i tak je to super, větší šance na nějaké body. Pojďme ještě zpátky k muzice. Do konce hodiny vám mohu slíbit MIG 21 a ještě vám něco povím.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

tuhle hodinu jste zvyklí, že vám řeknu, jak to vypadá na českých vodách. Informace pro české vodáky. Myslím, že s koncem léta a i stavem vod už to asi nemá úplně smysl, i když tím neříkám, že nemáte nikam vyrážet, ale určitě to předtím zkontrolujte. Já jsem si místo toho vybral něco jiného. Já vám teďkon dám jednu českou soundtrackovou věc, která se dokonce i hodí k těmhletěm dnům. Nedávno totiž bylo výročí 21. srpna roku 1968 a v televizi se zase, mimo jiné, připomínaly třeba Pelíšky. A právě tam má český rok jeden ze svých nejsilnějších filmových momentů. Mluvím o skladbě Sluneční hrob od Blue Effectu. Ta písnička nevznikla pro Pelíšky, je mnohem starší, ale film jí dal další život. Najednou ji znali i lidi, kteří třeba vůbec neřešili Radima Hladíka, Vladimíra Mišíka anebo vůbec starý český Big Beat. A přesně to je síla dobrého soundtracku. Nepotřebuje dlouze vysvětlovat scénu. Přijde pár tónů, kytara, hlas, nálada a člověk je hned v tom. Pelíšky mají humor, hlášky, rodinu, absurditu doby, ale když zazní Slunečný hrob, najednou je tam i tíha, která k roku 1968 rozhodně patří. Takže do české hodiny dneska jeden soundtrack, který není jen písnička z filmu. Je to kus české rockové paměti.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.
4: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
5: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Máme krátce po 16. hodině, na vás už se těší Standa Čeněk. Já mu tedy pomaličku předám slovo a nezapomeňte, zítra se tedy neuslyšíme, ale za týden jsem tady zase zpátky jako na koni. Budu se na vás moc těšit, užívejte zbytek pracovního dne.

0: Po 16. hodině stále ladíte a posloucháte odpolední pondělní Rádio Hej. Teď už s vámi Standa Čeněk, tak pěkné a parádní odpoledne přeju samozřejmě. Tohle byly Faith No More, jen tak mimochodem, pokud byste to nepoznali. Co se další muziky týká, tak Bonfire před námi, taky Simple Red nebo česká muzika, a to konkrétně v podání kapely Vohnout. Tak věřím, že se vám dnešní hudební odpoledne bude opravdu líbit.
1: Rádio Hej. To je fajné.

0: I takováhle hudební pohoda a hudební klasika patří k hudebnímu odpoledni tady u nás na rádiu Hej, k tomu dnešnímu pondělnímu. S vámi i dál Standa Čeněk, tak pokud jste nás třeba naladili právě teď, tak věřte, že posloucháte rádio Hej, přeju hezké odpoledne. Kapela Rimortis, poděbradská parta, se letos vcelku výrazně připomněla, a to vydáním své jubilejní 10. studiové desky, ta se jmenuje Pán Skal. A tahle novinka nejen, že potěšila fanoušky, ale taky otevřela novou kapitolu v historii kapely, protože po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava má teď takový tvrdší a víc přímočarý zvuk. To ale neznamená, že by nezůstalo to nejdůležitější. A právě naopak, dál čekejte silné melodie, epickou atmosféru a samozřejmě texty Vaška Mrzely. No a vy už můžete znát skladby, tuším, že Stroj času, Šrámy na duši, určitě znáte i z našeho vysílání, nebo titulní píseň Pán Skal, tyhle všechny se dočkaly videoklipů. My si teď z té nové desky pustíme Růži pro krále. Tady je Rimortis.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší K-Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. K-Řezivo, Týnec nad Sázavou. K+.

Tohle byly na rádiu Hej dnes odpoledne hardrockový TNS a jejich novinka. Tak s Bohem Johne Lennone se jmenuje tenhle song. 10 minut nám zbývá do 17. hodiny, stále ladíte a posloucháte pondělní odpolední rádio Hej. My se za chvilku podíváme třeba na to, jaké události a jaká výročí se vztahují k dnešnímu dni. V kalendáři nám svítí datum 24. srpna, tak na to určitě za chvíli mrknem. Mimochodem utíká to hrozně rychle, konec prázdnin už za pár dní, uteklo to, ani jsme se nenadáli. No, nedá se nic dělat. No a co se muziky týká, tak kapela Vohnout, o té už jsem dnes mluvil, tak se za chvilku dočkáte, ale ještě předtím Blackstone Sherry právě teď.

Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu

0: od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šikland!

0: Pane docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jedno.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

Taky po 17. hodině je s vámi odpolední pondělní Rádio Hej, taky Standa Čeněk, to jsem pěkně prosím já, a společně se mnou ještě Hammerfall, Bryan Adams nebo R.E.M.

Ladíte a posloucháte pondělní odpolední Rádio Hej, 17 hodin, k tomu 36 minut, to je aktuální a úplně přesný čas a v kalendáři najdete dnes datum 24. srpna. Tak můžeme si k tomu datu říct třeba to, že svátek dneska slaví Bartoloměj, osobně tedy žádného neznám, ale pokud vy máte ve svém okolí Bartoloměje, tak mu za mě popřejte. Všechno nejlepší k těm dnešním jmeninám. No a pokud byste si chtěli dnes připomenout něco netradičního, tak můžete, shodou okolností se to přímo nabízí, International Strange Music Day, neboli Mezinárodní den podivné hudby. Ano, i takový svátek existuje a je to vlastně jakási netradiční připomínka, vybízející posluchače, aby si pustili hudbu, kterou běžně neposlouchají. Tak jsem přemýšlel, jestli bych vás něčím takovým netradičním dneska odpoledne nechtěl překvapit, ale nakonec jsem si řekl, že raději ne. Pokud tedy máte chuť na nějakou netradiční hudbu, která se vám třeba vůbec nelíbí, tak to zkuste jinde. Já vám naopak nabídnu osvědčené a jenom ty nejlepší rockové hity. Teď například Liquido, Narkotik, za chvilku taky Nordic Union. Tak hezké odpoledne.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

Pondělní hudební odpoledne na rádiu, hej, opět nám to uteklo jako voda, za chvilku 18. hodina, dámy a pánové. Ale nevadí, protože muziky pro vás máme i dál dost a dost, tak rozhodně nabízím třeba Godard nebo Revolution Saints.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Minulý týden jsem slíbil, že vám povím, jak si na YouTube kanálu sesterských rockových démantů vedou dvě kratoučká short videa věnovaná Richiemu Blackmoreovi. To kratší, oznamující jeho návrat na pódium z Deep Purple, má už přes 22 tisíc přehrání, a to delší, které vybízí posluchače k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla Richieho Blackmorea, dosáhlo přes 24 tisíc přehrání. A své tipy na skvělé solo píšou do komentářů fanoušci z celého světa, včetně například Filipínců, což mi udělalo velkou radost. Už je tam hodně přes to komentářů, což je opravdu super. A právě díky této zpětné vazbě jsem objevil nádherné a přitom poměrně málo známé Blackmoreovo solo v písni The Spanish Archer, tedy španělský lučišník. Ta píseň ale není o nějakém španělském lukostřelci. V názvu se odráží

Tvoří typický britský humor, který teď nebudu rozebírat. Text písně pojednává o rozpadajícím se vztahu a španělský lučišník je vlastně obrazem něčeho, co může ten vztah sestřelit a udělat s něj noční můru. Hlavní hrdina příběhu tomu chce předejít a tak dá nevěrné partnerce raději kopačky.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé neukecané polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprýzovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme hrát především klasický rock a old school heavy metal. Are you ready to rock? Jste připraveni na jeden melodický rockový flák? Angličané The Michael Schenker Group, vedení německým kytaristou Michaelem Schenkerem, docela určitě ano.

0: rokové diamanty.
1: Skvost ty rokové historie i současnosti. I'll never submit to all the hills and sand.

Závěrečnou tečku za dnešním speciálem udělal americký zpěvák Jolin Turner, který na samém počátku 80. let naskočil do kapely Rainbow na místo dřívejšího anglického zpěváka Grahama Bonita. Tuhle skladbu Freedom Fighter najdete na LPčku Difficult to Cure z roku 1981. A to už je pro dnešek finito. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!

bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time rock for you.

Příjemný večer všem příznivcům temnějších hudebních odstínů. Posloucháte Radio Hey a právě začíná 146. díl pořadu Dark Wave. Od mikrofonu se hlásí Pavel Zelinka. Začneme skokem o rovných 40 let nazpátek. Francouzští operady Nuit patřili k nenápadným, ale postupem času kultovním představitelům tamní cold wave scény. Právě v roce 1986 vydali čtyřskladbové EP Sourire de l'Ombre a právě jeho titulní skladbou dnešní Darkwave otevřeme.

40 let stará francouzská temnota na úvod dnešního Darkwave opera The Nit patří k těm kapelám, jejichž nahrávky zestárly podstatně méně než datum na jejich obalu. A právě skladba Sourire de l'Ombre je toho docela přesvědčivým důkazem. Dnešní dvouhodinovka bude mít trochu netradiční podobu. Na jejím začátku si představíme 4 čerstvé singly a nová alba, ale potom už většinu vysílacího času přenecháme letošnímu Prague Gothic Treffen. Jeho 21. ročník vypukne už tento pátek na pražské Štvanici a během 2 večerů nabídne 3 scény a více než 20 živých vystoupení. Ale teď k novinkám. Začneme u kapely, kterou návštěvníci PGT znají velice dobře. Němečtí Escape with Romeo vydali 7. srpna nové, v pořadí 13. studiové album Night After Night. Thomas Elbern a Spol na něm pokračují v posunu, který naznačila už předchozí deska Suspicious Bliss. Postpunkové kořeny zůstávají, ale novinka se pouští také do elektroniky, trip-hopu nebo post-rocku a celkově zní tvrději, temněji a emocionálněji. Ze 14 skladeb vybereme tu nazvanou Fear is a Ghost, která celou novou kapitolu Escape with Romeo otevřela už v únoru jako první single.

Debonair od Afghan Wigs v podstatě temnějším převleku nám právě nabídli světliští Ghosts in Graveyard. Originál Grega Dooleyho a jeho spoluhráčů z roku 1993 opatřili mohutnějšími kytarami, deadrockovým nádechem a gotickou teatrálností. Cover zároveň předznamenává říjnovou kolekci Monsters for the Masses Resurrected, na které se kapela po 10 letech vrátí ke svému debutovému materiálu. Teď kytary na chvíli téměř úplně odložíme a ponoříme se do mnohem tvrdší klubové elektroniky. Projekt Subliminal Code vznikl v roce 2010 ve Venezuele a jeho hlavní postava Raul José Pardón dnes působí v Budapešti. Na konci července vydal nový single Behind the Mask, inspirovaný atmosférou klasických slasherových hororů. Studené syntezátory, tvrdé beaty a zkreslený vokál doprovodila také várka remixů, takže původní single mezitím nabobtnal na 5 skladeb. My zůstaneme u titulního originálu.

Korn, protažení IBM strojem, nám právě naservírovali Supreme Court. Projekt Keje Hertla profunguje už od roku 1996 a letos v červenci se přihlásil pátou řadovou desku Full of Unsaid Worlds. 13 nových skladeb střídá tvrdé klubové rytmy s pomalejšími atmosférami a jde o první album Supreme Court od 4 roky starého Evit for Revenge. My jsme si vybrali právě jejich verzi Freak on the Leash. Tím zároveň zavíráme dnešní krátkou přehlídku novinek. Od této chvíle už nebudeme cestovat za hudbou po světě. Naopak se hudba na zbytek pořadu usídlí na několika stovkách metrů čtverečních pražské Štvanice. Právě tam totiž už tento pátek 28. srpna začne 21. ročník festivalu Prague Gothic Treffen. A letošek přináší jednu poměrně zásadní změnu. K tradiční dvojici klubů Fuchs 2 a Bike Jesus se přidává Vila Štvanice, vzdálená od Bike Jesus jen nějakých 40 kroků. Poprvé v historii PGT tedy poběží plnohodnotný koncertní program na třech scénách zároveň. Dveře všech klubů se oba dva dny otevřou v 7 hodin večer. My nezačneme úplně první kapelu pátečního programu, které se ještě za chvíli vrátíme. Ve Vile Štvanice ale ve 20 hodin se představí německý projekt Oh Madonna. Jeho kořeny vedou mimo jiné k Ru Oberkampf a hudebně tu najdeme smyslnou temnou elektroniku, synthpop a darkwave s výrazně retro naladěnou klubovou atmosférou. Od dvojice si zahrajeme kousek Devotion.

záhrobní elektronika německých Katak nám právě pořádně přitvrdila festivalový začátek. Projekt frontmana a multiinstrumentalisty Jense Helmise balancuje mezi elektroindustriálem, darkwave a temnějším popem, nad kterým se vznáší právě jeho charakteristický hluboký vokál. Katak se v pátek představí ve Fuchs 2 od 20.20 a půjde o jejich první vystoupení v Česku. Při našem rozjezdu jsme ale záměrně přeskočili úplně první kapelu celého letošního PGT. Tou budou Kadet Kas, kteří už ve 7:45 otevřou Bike Jesus. Původně chorvatská, dnes v Německu usazená formace, přísahá na syrovou kombinaci punku, postpunku raných 80. let s dotekem 70-kové psychedelie. My teď budeme pokračovat v Itálii. Turínská čtveřice Estetica Noir staví na živelném darkwave, do kterého pronikají vlivy 80-kového art rocku nebo 90-kového industriálu. Jejich dosud poslední dlouhrající nahrávka je deska Amor Fati, která z různých úhlů se zabývá nevyhnutelným procesem stárnutí. Estetica Noir zahrajou v Bike Jesus v pátek 5 minut před 9:00 večerní a je dost možné, že zahrajou i skladbu Pain, kterou vám teď nabízím.

argentinsko-německý projekt Skelesis nám v Golden Eyes ukázal, jak přirozeně se dnes mohou potkávat postpunkové kytary s futuristickou elektronikou a hutnými tanečními beaty. Producent, DJ a live performer pravidelně pendluje mezi klubovým a koncertním světem a v pátek se ve Vile Štvanice od 21 hodin 10 minut představí v rámci PGT vůbec poprvé českému publiku. Teď jedna praktická informace, která někoho potěší méně než dosavadní hudební ukázky. Letošní Prague Gothic Treffen je totiž kompletně vyprodaný. Na místě se už žádné vstupenky prodávat nebudou. Pokud lístek nemáte, pořadatelé doporučuji hlídat pouze bezpečný předprodej přes přeprodejní portál TicketSwap. Jak ukazují zkušenosti posledních let, zájemců tam ale bývá výrazně více než uvolněných vstupenek. Tak pojďme zpátky k pátečnímu programu. V 9:30 večer nastoupí ve Fus 2 španělští Dark Ways. Barcelonská trojice během posledních let pořádně rozvířela vody současného postpunku a jeho základy koření výraznou dávkou Dark Wave, rocku a tvrdších kytar. Po debutu Resonance letos přidala druhé album Rust a protože energické koncerty patří k jejich nejsilnějším zbraním, česká premiéra slibuje pěknou jízdu. My si dáme z letošní novinky kousek Requiem.

Melancholie, syntezátory, postpunkový chlad i vřelost zároveň. Švýcarští Lone Assembly nám v Pain Keeper připomněli, že ani hudba určená k pohybu nemusí působit právě optimisticky. Rychle stoupající čtveřice míchá postpunk, new wave a synthpop do překvapivě chytlavého celku a jejich letošní dlouhrající debut Knots and Chains se tematicky dotýká ztráty blízkého člověka, strachu ze samoty, popírání nebo vzpomínek na dětství. Bike Jesus budou Lone Assembly hrát v pátek od 22 hodin a 5 minut. A protože se pomalu dostáváme do večerní špičky, začíná být stále důležitější vědět, kde přesně v danou chvíli být. Při třech souběžně fungujících scénách proto doporučuji uložit si program do telefonu, informace o jednotlivých klubech, návštěvnická pravidla i případné poslední změny najdete na webu pragotiktreffen.cz. Aktualisty samozřejmě sledujte také na sociálních sítích portálu sanctuary.cz. Všichni návštěvníci by samozřejmě měli dostat program i v papírové podobě při vstupu do klubu. Tři kluby naštěstí jsou těsně vedle sebe, takže přesuny nebudou žádný turistický pochod. Ve 22 hodin 20 minut začne ve Vile Štvanice jeden z vizuálně nejvýraznějších elektronických koncertů prvního dne. Maďarské Black Nail Cabaret tvoří Emese Arvaj Illes a Christian Arvaj. Už od roku 2008 a jejich pop noir se za tu dobu pevně usadil mezi nejvýraznějšími elektronickými projekty temné scény. Velkou devízou dvojice jsou propracované koncerty, do kterých často vstupují kostýmy a herecké prvky. Na PGT se Black Nail Cabaret vracejí po 9 letech. My si od Dua zahrajeme skladbu Bad Noir.

0: you.
1: Bylo 22 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

4 dekády zkušeností s temnou elektronikou se nezapřou. Belgické Vomito Negro nám Burning Man předvedli svou nekompromisní směs EBM a elektroindustrial. Projekt Gin Diva patří k nejzasloužilejším elektronickým jménům letošního PGT. Přesto se v pátek ve Fuchs 2 od 22 hodin a 50 minut představí v České republice vůbec poprvé. A od elektronického pekla teď zamíříme zpátky ke kytarám. A to rovnou k jednomu ze jmen, jehož historie sahá hluboko do první vlny britského gothic roku. Ghost Dance dali v roce 1984 dohromady dvě už tehdy dobře známé postavy scény. Někdejší kytarista The Sisters of Mercy Gary Marks a zpěvačka Skeletal Family Anna Marie Hurst. Kapela během několika let vydala sérii singlů, kompilaci Gathering Dust a jediné řadové album Stop the World, než se v roce 1989 rozpadla. O to větším překvapením byl návrat po třech dekádách, který v roce 2023 stvrdila comebackovou deskou The Silent Shout. Na letošním Prague Gothic Treffen se Ghost Dance představí v pátek v By Jesus chvíli před 11:30 v noci a jejich hodinový set se tak přehoupne i přes půlnoc. My ale sáhneme až k samotným začátkům kapely. The Grip of Love vyšla jako single už v roce 1986 a dodnes patří k nejznámějším položkám jejich raného repertoáru.

britského gothic roku jsme bez jakéhokoliv varování spadli do neofolkové verze 80-kového popového hitu. A přesně takové překvapení měli organizátoři Prague Gothic Treffen původně nachystané i pro samotné návštěvníky festivalu. Dead in Rome se proslavili svéráznou metodou. Berou notoricky známé popové a rockové skladby a oblékají je do patetického místy až absurdně monumentálního neofolkového hávu. Vedle Depeche Mode, Aha nebo Rihany se tak dostalo i na hit Dead or Alive. You Spin Me Round Like a Record. Jehož verzi jsme si právě teď zahráli a právě Dead in Rome se skrývají pod dlouho utajovaným označením Surprise Gig. Dead in Rome vystoupí zpátku na sobotu ve Vile Štvanice od 1:30 do 1:30. A pokud vám jeden koncert nebude stačit, čeká vás v sobotu od 15 hodin ještě jeden přídavek. Během tradičního gothic pikniku na Štvanici Dead in Rome odehrají kratší, tentokrát akustičtěji pojatý set. Samotný piknik je už dlouhá léta jednou z nejpříjemnějších tradic PGT. Příležitostí potkat se za denního světla, posedět, popovídat si a před druhou festivalovou nocí znovu nabrat síly. Ostatně právě slovo treffen, tedy setkání, je pro celou akci stejně důležité jako hudba. Večerní sobotní program otevře ve Fuchs 2 ve 7:45 slovenská dvojice Majo Poliak a Radmila Svensson. Jejich elektronická tvorba se pohybuje na hranici dark elektra a art popu. Pracuje s melancholickou atmosférou i výroznou vizuálností a my si od nich zahrajeme skladbu Chained z 3 roky staré desky Never Ending Story.

americký Dark Wave projekt Panic Priest si pro svůj vůbec první evropský koncert vybral právě Prahu. Panic Priest je projektem zpěváka a multiinstrumentalisty Jacka Armanda, který se od roku 2017 pohybuje mezi darkwave, synthpopem a výrazně 80kovou elektronikou. Na kontě má už několik dlouhrajících desek a také skladbu To Live Another Day, která nám právě dohrála. A teď ke změně, která přišla opravdu na poslední chvíli. Ještě v původním rozpisu jsme v sobotu od 20.20 v Bike Jesus našli německé Cataphils. Ti ale z rodinných důvodů nakonec do Prahy dorazit nemohou. Jejich místo proto přebírá kapela El Angel Exterminador. Berlínská trojice se hudebně pohybuje mezi postpunkem, darkwave a deathrockem. V březnu letošního roku vydala u Bad Cave Productions album Kronika, z kterého si teď zahrajeme skladbu La Piel de los Fantasmas.

Mrazivý název, mrazivá elektronika a po delší hibernaci zase živá kapela. Švédští Cryo nám právě nabídli skladbu Sanitarium. Projekt kombinuje industriální ruchy, EBM a hypnotické vokály. Cryo navíc nikdy nepatřili mezi kapely, které by bez přestání obrážely klub za klubem. Po období nečinnosti se projekt v pozměněné sestavě znovu probudil a Prague Gothic Treffen bude jejich první pražskou zastávkou. Ve Fuchs 2 začne hrát 5 minut před 9. hodinou večerní. A protože PGT rozhodně nekončí posledním tónem živých kapel, připomeňme si také noční část programu. V pátek od půlnoci ve Fuchs 2 rozjede afterparty DJ Isaac Howlett, kterého znáte především jako frontmana Empathy Test. Ve 2 ráno ho pak vystřídá DJ Papouch, který vydrží až do 4, dodává přednost postpunku, deadrocku a gotice, může zamířit do By Jesus, kde bude od 12:30 do 5 do rána vládnout německý DJ Cyberpagan. Klasika a jistota už předchozích ročníků Prague Gothic Treffen. V sobotu se v By Jesus od půlnoci postaví za pult DJ Medlin. Ve 2 ráno převezme směnu vídeňský DJ Dust. Ve Fuchs 2 od 12:45 až do 6 raní nastoupí Sanctuary DJs Crew, ale zpátky na pódia. V sobotu chvíli po 9 hodině večerní začne ve Vile Štvanice koncert Corlix. Kathleen Stokes a Brandon Ashley založili kapelu před více než dekádou v Los Angeles a od počátku míchali 80-kový post-punk, grunge a industriál s moderní elektronikou. Později přesídlili do Evropy, sestavu doplnil baskytarista a následně i bubeník a kapela zakotvila u labelu Out of Line. Loňské album Purple Pain navíc Corlix zastihlo ve velmi dobré formě. Také je čeká česká premiéra a my si zahrajeme single z poslední desky nazvaný Ghost of the West Coast.

kytary zase na chvíli převzali vládu nad Štvanicí. Bolonští horor vakuji nám právě v Eventide ukázali směs post-punku a dead rocku. Pětičlenná Smečka letos slaví 15 let od založení a načasování jejich pražského vystoupení snad nemohlo být lepší. Teprve 7. srpna totiž vydala 5. řadové album Shadow Sanctuary. Horor vakuji jsou zároveň kapelou, jejíž pověst stojí ve velké míře na energii živých vystoupení. Ověřit si to můžete v sobotu by Jesus od 9:30 večer. Ve Fux 2 ve 10:45 začne hrát pařížské duo Potočkin. Paulina a Hugo už 10 let propojují darkwave techno a EBM a ledovým elektronickým kompozicím dodávají další rozměr francouzské vokály. Po 4leté nahrávací pauze vydali letos 7skladbové album Sang d'Ancre. Na PGT čeká premiérové české vystoupení a my si od nich zahrajeme single B.

chytlavé melodie, energický beat a pořád dostatek temnoty, aby bylo jasné, v jakém pořadu se nacházíme. Posloucháte Darkwave na rádiu Hey. Price for Heaven nám právě zahráli Night, za kterými stojí bratři Miles a Kyle Mendesovi. Synthpop, darkwave a postpunk spolu kombinují už více než dekádu a právě skladby jako Price for Heaven nebo All Your Pain jim pomohly vybudovat početné publikum daleko za hranicemi rodného Texasu. V sobotu budou Night ve Vile Štvanice hrát od 10:30 a také v jejich případě půjde o první vystoupení v České republice. A protože se v rámci Darkwave blížíme k závěru letního Prague Gothic Treffen, můžeme se rovnou podívat na to, co přijde po něm. Letos totiž poprvé nebude nutné čekat dalších 12 měsíců. V sobotu 27. února proběhne v pražském Meat Factory první zimní verze Prague Gothic Treffen. 7 kapel, 2 scény pod jednou střechou a stejná snaha nabídnout vedle známějších jmen i kapely, které na českých pódiích běžně nepotkáváme. A první trojici už známe. Dorazí němečtí Diorama, kanadští postpunkeři Traitors a dánská kytarová úderka The Foreign Resort. Další jména se budou přidávat postupně, takže až vás v neděli po letním PGT přepadne tradiční postfestivalové prázdno, letos už alespoň víte, že čekání bude jenom půlroční. Teď nás ale zpátky do srpna vrátí jedno z historicky nejdůležitějších jmen celého letošního line-upu. The Dance Society vznikly v anglickém Barnsley už na přelomu 70. a 80. let a desky Seduction a Heaven is Waiting patří k zásadním nahrávkám první vlny gothic rocku a postpunku. Po mnohaleté pauze se kapela v roce 2009 vrátila a od té dobu znovu pravidelně vydává. Zatím poslední album The Loop je z roku 2024. Bike Jesus vystoupí The Dance Society v sobotu chvíli před 11. hodinou večerní a neuvěřitelné je, že za celou svou dlouhou historii u nás doposavat nikdy nezahráli. Jedním z vrcholů jejich setu by mohl být i klasický kus Somewhere.

Třiřadová alba, řadu singlů a také mini album Deep Hate v letošním roce. V sobotu ve Fuchs 2 začne hrát v 11:30 večer a bude posledním live vystoupením 21. ročníku Prague Gothic Treffen. Pak samozřejmě přijdou na řadu už zmínění DJové. A tím jsme se také dostali na konec 146. dílu Darkwave. Ještě jednou tedy základní informace. 21. ročník Prague Gothic Treffen proběhne tento pátek a sobotu 28. a 29. srpna na pražském ostrově Štvanice v klubech Fuchs 2, By Jesus a Villa Štvanice. Dveře všech tří klubů se začnou otevírat v 7 hodin večer. Festival je vyprodaný a pokud ještě vstupenku nemáte, jedinou doporučenou možností zůstává hlídat případně uvolněné lístky přes TicketSwap. Aktuální časový rozpis i případné změny najdete na stránkách pragotiktreffen.cz a na sociálních sítích portálu Sanctuary.cz. A to už je dnes opravdu vše. Playlisty všech odvysílaných dílů Darkwave najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hej. V podcastové sekci si také můžete jednotlivé díly zpětně poslechnout nebo stáhnout a další aktuality a odkazy zveřejňujeme na našem facebookovém profilu, který má adresu facebook.com/darkwaveonradio. To už je pro dnešek opravdu všechno. Pokud se na PGT chystáte, přeji vám skvělý víkend, budu se těšit na viděnou přímo na Štvanici. A pokud zůstáváte doma, příští týden se budu těšit na rádiu Hej znovu naslyšenou. Mějte se hezky. Darkwave, temná vlna rádia.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak mluvím o tom mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, toto je PIL, nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, tohle je Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem málohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a jmenovaná skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství sobotu od 8. Teď už příjemný pozor vašeho vysílání. Teď jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio.

0: Rádio Hej. No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.